Pana strejda Václav, nebo pan Vodáček, jak si trochu líznou vína, hned to s nima pere a já necítím nic.